Junge, jako diplomat, a bajstěnger, ačko, ka putujte někde, jenom radio go 88.9.